jak zlatá bula sicilská. Strcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Je štvrte, krajina mesa, len euro 89 centov za kilogram. Banány, len euro 9 centov za kilogram. A červenú špicatú sladkú papriku, len 2,29 centov za kilogram. Navyše, získate až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

vyhraj 120 tisíc eur po Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je...

0: rádiu DJ Snake a Justin Bieber a možno ste zachytili, že minulý týždeň sa vo Fínsku konali majstrovstvá sveta v agility. To je ten šport, pri ktorom pes pod vedením psovoda prekonáva rôzne prekážky. No a na týchto majstrovstvách malo svoje zastúpenie aj Slovensko. A dopadli sme, keď si to vieme takto prisvojiť, veľmi, veľmi dobre, veď počúvajte. Je to tak, na Slovensku máme majstrov sveta v agility. Zdeněk Smrček a jeho fenka Sia si zo šampionátu vo Fínsku odniesli zlaté medaily. Zdeněk je už spolu s nami vo fanrádiu cez telefonickú linku. Tak aký je to pocit, Zdenku, byť majstrom sveta?
1: Je to úžasný pocit, pretože vím, kolik za tým bylo strašne moc práce a vlastne to ani není nejaká dôležitá vec, ale je to také, že vlastne také zadosti učení.
0: Mm-hmm. Že aj v tomto prípade platí, že cesta je cieľ, že tým, že ste si asi toho toľko prešli počas toho, ako ste trénovali, že toto je už len také, že taký doťuk, ktorý samozrejme poteší, ale to, že ste to absolvovali spolu, tú cestu, tak asi to je najväčšia radosť.
1: Áno, áno, presne tak. Vlastne človeku to dojde až potom, že vlastne sa za tým snaží celou dobu na tom pracovať a když to přijde, tak si poví, že vlastne je to super, ale co dál?
0: Áno, áno, že nezastavuješ.
1: Áno, áno.
0: Prečo sa taký človek ako ty rozhodne, že niečo také by ho bavilo, že máš tak rád psov, alebo tak rád utekáš so psom, že si povedal, že toto je šport, ktorému by si sa mohol venovať?
1: No, ja už sa tomu venujem asi 8 let, takže...
0: Wow!
1: No a vlastne my sme sa k tomu dostali tak od malička. My sme vždycky doma měli nejaké psy. No a mě na tom baví vlastně nejvíc to, že já si to dokážem vlastně velmi dobře pracovat sám. A mám tam vlastně toho psa, ale s tím si vlastně podle mě víc rozumím, jak s lidma. Takže to mě podle mě na tom baví nejvíc.
0: S majstrom světa v agility, so Zdenkom Smrčekom, budeme v rozhovore pokračovat aj po pesničke, lebo prosím pekne, toto je majster světa, který je na Slovensku. Těšíme se z toho po pesničke viac, tak ostaňte s nami. I know.